0: V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce a na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. Vodičom tiež pripomíname, že úsek D1 medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzatvorený. Radary sú v Košiciach na Ľudvíkovom dvore do mesta, v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku do centra, na D1 pred výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši do Ivachnovej a hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Pozdišovciach do Michaloviec. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

krásna vec. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, slepichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není